Vidíš, mamuska? Národný party in Frišna muska. To je Best FM. Čist, frišen komad na Best